0: Maske wir dir opfere. Ja, wir sind so sehr passiert. Brata pui, jete popus obadomu.
1: Eto, signer, dina.
0: Pane, la posada, popus ešto prvního, a

0: zrachi, ne umí počítat se sa zrachi. Já se vždycky čekal na zázrak a přišla jste v ní. Dovolte, abych vám poděkoval.
1: Nesmysl, že čím.

0: A jak se opravdu jmenovala Elihan?
1: Iliana Gregor, vždyť to máte, teď to píšeš.
0: Hekem, hekem, tam je jenom hekem, nic víc.
1: O samozřejmě mi znamená Iliana Gregor.
0: To musíš znamenat, seba Emilia Amatio, Eugenia Montes, nebo ty ti ti jmen.
1: A mi je to Iliana Gregor.
0: Ale spíš. Elina Makropoulos, ti je skrétí.
1: Co je to, co je?
0: Siste to vremená.
1: O čerta, jak to víte?
0: Sej mi prosím, savěti je všec. Oj, jakým si Ferdinandovi na rozeném luku v metacáte od listopadu 1816 a v matrisném zápise tohle. Come mi faci Ferdinand Makropoulos Volus, tematecki, otec Finnehan, mater, Elina